Alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Láme z Fanrádia, z Trenčína. Dobré ráno z nášho detašovaného pracoviska. Dnes samozrejme v zápase, ktorý je posledným striedaním z Dena Cháru slovenskej hokejovej legendy, budú aj brankári. Ak sa povie brankár a brankárska legenda a zároveň povieme, že dnes bude chytať, ale nemá na konte ani jeden zápas NHL, tak si poviete, že to nejakým spôsobom nesedí. Napriek tomu je to tak.
1: Je to
0: medzi nami
1: tak.
0: Je neuveriteľná hviezda. Totálna, absolútna hviezda britskej Premier League. Napriek tomu aj hokejový brankár Petr Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobre. My sa tak tešíme, že ťa tu máme. To je úžasná vec. Jednak keď sme sa dozvedeli túto informáciu, tak sme boli, že to je fantastický nápad, super vec a že sa veľmi, veľmi tešíme.
0: Tak Petr má blízko k hokejovému chytaniu samozrejme, pre vás, ktorí neviete.
2: Tak ty si tady hlásil, že tam jsou brankáři, je tam možná jeden, je tam Miro. je tam Haly a já se tam půlka jako tak jako navíc. Jo. Takže
0: zbytočná skromnost.
2: Budu se snažit, abychom samozřejmě vyhráli, protože vždycky, když hraju nějakou exhibici, tak každému říkám, nikdy nejde o výsledek, pokud vyhraješ.
1: Ano, přesně tak.
2: Takže si myslím, že to i v tom zápase tak bude, ale samozřejmě pro mě je to obrovská čest, že tady můžu být a že jsem vůbec byl požádán, abych přijel a abych vlastně tady ten poslední zápas zde nahrál.
1: Aký bol pocit, keď prišla tá správa, že teda, či by bolo možné, aby bolo takéto meno a takáto legenda súčasťou zápasu ďalšej legendy?
2: Tak je to úžasný. Vůbec jenom to, že vlastně, že se mě zeptal, abych přijel, abych tady byl. A mě to je opravdu je to pro mě čest, že když se vlastně podíváme i do historie československého sportu, tak hráči jako Zdeno Chára zase tolik jich nemáme. A prostě i všechny ty hvězdy, které tady jsou v tom zápase, který budou hrát, tak myslím, že to není, je to vlastně je to skvělá událost pro každého fanouška hokeje.
0: Ale naozaj vysvětlíme aj slovenským fanoušikom hokeja, který možno nevědí, že Petr Čech chytával, aká liga to byla, kde se chytával vlastně hokej.
2: Já musím říct, že mám jeden start v elitní lize v Británii a momentálně stále hraju vlastně tu nižší soutěž, tak abych pořád se udržoval fit a baví mě to, takže není to tak, že bych
0: prvý raz výstroj.
2: Bych si dneska poprvý oblékl v brusle a že se budu snažit, aby mě to aspoň jednou trefilo, to stejně tak bude, ale je to hlavně daný tím, že vlastně s hokejem mám zkušenosti.
0: A už jsi byl zvyknutý na helmu?
2: A byl jsem zvyknutý na helmu, no. To jsme neměli říkat, to je překvapení, protože já dneska budu chytat v té fotbalové.
0: Na tankistu, jak o tom hovoríme.
1: Pozeral jsi si zoznam tých, kteří budou střílet po tebe?
2: No, mám, dostal jsem video, Zdena mi naposílal videa a mám to a budu se dívat, budu se teďka celý odpoledne se, budu studovat.
0: Já tak vidět tu zostavu, čež by se radšej len díval.
2: No, ono to je lepší se nedívat, to je pravda, protože ono to asi stejně nemá cenu, ale ne, musím říct, že hlavně myslím pro všechny to je, aby si to všichni užili, aby přišli, užili si to a vidět vlastně takový borce ještě spolu na ledě. Možná je to naposled, kdy se tato sestava na ledě sejde.
0: Petr, aj borcov jako si ty, a je to len samozřejmě další výraz toho, jako si Zdeno váží športovcov aj z iných oblastí. Petr Čech u nás v štúdiu Fanrádia, neuveriteľné. Fanúšikovia Chelsea teraz slintajú pri počúvaní Fanrádia. Random otázka. Môžeš na hlas?
1: Tak je to v dvoch cudzích jazykov.
2: Keby sme robili písu s názvom Zdeno Chára, čo tam musí byť?
0: A ak by sme robili pizzu s názvom Zdeno Chára, čo tam musí byť? Aké ingrediencie?
2: Žiletky.
0: Úplne sa golovka urazil.
2: To myslím, že niektorí jeho protihráči by ste se mnou souhlasili. Takže, no a určite by tam, neviem, určite by tam bylo maso, hodne síly, hodne masa.
0: A hodne chili.
2: A hodne chili, přesne.
0: Petr Čech u nás v štúdiu Fanrádia. Ďakujeme, Peťo, veľmi pekne.
2: Není zač, díky za pozvání.
3: Zdeno Chára a Junior s Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno z Fanrádia, neskutočné veci, ja sa opakujem, ale tak to je.
1: Je to veľké súhvezdie, ktoré je tu spolu s nami na našom vysunutom pracovisku v Trenčine, kde dnes večer uzavrieme hráčskú kariéru Zdena Cháru definitívne. Dámy a páni, prichádza Ostravsko, toto sú silné momenty. Prichádza Pasta, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem. Poprvé som v rádiu, takže som trošku nervózny, ale...
1: No, tak ale v telke si bol 100-krát, je to veľmi podobné. Akurát nás nevidíš, však vidíš prečo.
2: To je pravda, no akurát ten hlas nemá moc dobrý, takže takový hrubý, no. Tak
1: si je to úplne okej, okay. sme
2: tak
1: absolútne.
2: Tak sa nikto nenabúra.
1: Určite nie, tešíme sa. Je tu šialená zostava hráčov, keď si videl tie rostre?
2: Jo, je to neskutečné, samozřejmě v první řadě. Když mi přišla pozvánka, tak bez váhání Zdenda jako udělal pro mě tolik toho, takže...
0: Počkej, ale jsi čakal, mě by bylo čudné, kdyby se ti neozval, že halo Zdeno, že takže...
2: Jo, jako tak čekal, nečekal ani spíš ne, ale tak jako zpíval jsem mu jeho celou kariéru, jsem pro něho zpíval, ať nezapomene odkud je, tu trenčínskou slavnou písničku. Takže by bylo čudné, kdyby mě nepozval, ale jak říkám, jsem moc rád a ta sestava tady neskutečná.
1: A ako si vzpomínáš, keď si přišel jako úplný Benjamínek, aj keď samozřejmě skill si mal už obrovský, ten si ukázal hned na začátku,

0: Ale ten Benjamin, keď si prišiel do tej veľkej kabiny, veľkého Bostonu, Original Six,
1: vítal si kapitán. Mu.
2: Samozrejme, som vykal, tento hned samozrejme uzavřel, ale tak ja som mal to šťastie, tam byl Zden Dachara a David Krejčí, takže dva Češi.
0: To si mal, tam mal si silných spoluhráčov.
2: No, a hlavne učiteľov a stejný jazyk mluvili, takže ne, samozrejme som říkal dobrý den, pane Chára, tak to bylo hned zatknuté. Říkal čauko, ja som Zdendo a cokoliv budeš potrebovať, ti pomôžu.
0: To je veľmi, veľmi milé. Tie goly ti tam hneď začali padať. Zdeno samozrejme ukázal ten rešpekt, ktorý si u neho vybudoval. Aký bol Zdeno kapitán? Čo bolo také typické pre neho?
2: No tak neskutečne, vždycky první v kabině, poslední z kabiny odcházel, jak v posilovně, tak velkým příkladem všem mladým. A říkám, já mám to štěstí, že jsem mohl být součástí jeho kariéry, protože jsme mluvíme stejným jazykem podobným, že jo, takže o to já si toho vážím víc a vím, že jaký štěstí jsem měl si to uvědomit.
1: On bol taký taťka, že nosil kinderka svojim deťom, alebo kapitán áno, ale si bol aj taký akože starostlivý, že to by si nemal, toto by, volal ti, už by si mal spínkať.
0: Zdeno ti hneď vysvetlí, čo by si nemal, nie?
2: Jo, tak vždycky na týmových večerích musel niektoré kluky proste hodiť do postele, no. Samozrejme, řekli už je čas, no. Bež špinkat. A odvedl ho.
0: Tak on vždy bol ten, ktorý šiel príkladom, hej?
2: Áno, môže vždy, no.
0: Môže byť tvrdý na iných, keď si tvrdý na seba, hovorí sa?
2: Teďka bez srandy, ako obrovský príklad a vždycky dřel a tým byl nejlepší, jak to ukazoval a bolo jednoduché sa od neho učiť.
0: Počúvaj, bal si sa pred tým, prepáč, ja preskočím na reprezentačnú kariéru, bal si sa pred tým zápasom so Švajčiarskom doma, na domácom šampionáte, že ty nedáš ani jeden gól na tom šampionáte, že si prišiel nadarmo, že čo ty fanúšikovia. Mal si taký ten pocit, hlodalo to v tebe, alebo si tušil?
2: Ne, to som nemiel, no. To som, ja som mal teda iné, ako myšlenky, bál jsem se, že prohrajem, jako říkám,
0: ako tým?
2: Nepomohl bych týmu, jako vím, protože jsem samozřejmě nehrál dobře, ale tak to bylo jen to, ale že jestli, já jsem říkal, jak se vyhraje, tak jednou kdo dá ten gol.
0: Já se opět vrátím do Bostonu, kto je největší bavič v kabině, alebo kto bol v celé tej ére, keď povedzme, že tam hral Zdeno?
2: Jo, tak vždycky to byl ten Bergy a Zdenda byli super lídři a pak tam měli toho Šaška a Maršího, že jo, takže Marší byl vždycky taky ten Šašek a Bergy a Zdenda ho museli vždycky klidnit, ale samozřejmě byli neskutečná trojka jako lídrovská, když si takhle máte tam Maršího a pak tam je Bergy a Zdenda, kteří jako jsou fakt tvrdí a bylo to neskutečně sehraný tým.
1: No to už je do momentu, že kde je kmotr a už člověk se obává.
0: Ano, my jsme vždy hovorili, že good cop a bad cop byli, a nerad tam Zdena jako lídra, tak to byli ten Patrice, jako taký ten dobrý policajt a maršan ako
1: ten hrozný policajt. Čo hovoríš na zoznam tých hráčov, ktorí sú jednak za svet, jednak za Boston, lebo nám sa páči, že aj v rámci Bostonu hovoria, že sa postretávali, ako bol Ray Bark napríklad, a s tebou a že to je super aj pre nich.
0: Generácie sa stretli.
1: A druhá vec, ten výber toho sveta.
2: Tak ja myslím, že určite to je nádherné, ako i pro nás hráče, co tady sme, tak si myslím, že sa sejít se všema, co tady přijedou, je to nádherný, takže o to víc pro ty fanoušky to bude určitě krásný, co tady budeme losovat.
0: Já
2: budu losovat.
0: Ano, ano, ty
2: takže
0: budeš
2: pro ty fanoušky si myslím, že se mají na co těšit. A
0: to je random otázka.
1: A myslím, že si to užijete aj vy. Teraz random otázka.
2: Má zde no nějakou oblíbenou výhovorku. Co je výhovorka?
0: Výmluva.
2: No, tak když mu chceš dát panáka, tak většinou říká, ne, já nepiju, já zítra musím trénovat.
0: A já ti povím, že já jsem raz jediný raz v životě jsem si ťukol a Zdeno si aj dal panáka, ale to bylo u něho doma, mal naozaj super chvilku, nalil tak asi 0,5 mm orechovice.
2: Já taky jenom jednou jsem si dal se Zdenou panáčka.
0: Ale protože
2: a bylo to nádherný, teda nezapomenutelný, ale proto na to zapomenu.
0: Ani ja na to nezabudnem.
2: No práve, a ja taký
0: na mne vyseli dva jeho synovia, vtedy mali 4 roky.
2: No teď už by ťa zmlatili.
0: Prosím ťa, Peťe, sme radi, že sme boli tvoji prví.
2: Ja.
0: Lebo toto je veľká premiéra Davida Pastrňáka v rádiu. Celkovo Fan Rádio bolo tvojim prvým rádiom. To sa už nikdy nezmení.
2: A teď adres vám zaspívam.
0: Ďakujeme za návštevu. David Pastrňák u nás.
1: Slovami Baník!
3: Zdeno Chára a Junior s Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Pitbull a Rain Over Me vo Fanrádiu takto po 14. Dnešná ranná show, hokejová ranná show s Trenčínami nechala nejaké prekvapenie, nie pre mňa, pre nás všetkých. Junior, Marcel?
1: Andrejka, servus, ahoj, čo robíš? Posielame ti jedno fantastické prekvapenie od nás z Trenčína. Špecialitka.
2: Milá Andrejka, vážení poslucháči, v tejto chvíli prichádza Jaromír Jágr.
3: Jaromíre, kedy si spomínate prvý raz, že ste zaregistrovali z Dana Cháru na hlade?
4: No, pravdepodobne to bolo, když hral za Islanders.
3: Áno.
4: Kolikátne to bolo roce 96, 97. To
3: no, už... a potom chodiť cez neho asi bolo naozaj náročné.
4: Práve, že ne, bolo to veľce jednoduchý.
1: Čo platilo a čo možno dnes zopakujete?
4: Tak ja už som nebyl 8 měsíců na ledě, aby Zdeno měl šanci mě zastavit, takže obětoval jsem se kvůli němu, aby měl poslední šanci. Vlastně.
3: Ano, ale Zdeno rád hovorí a hovoril aj o vás, že teda, že to boli časy, keď ešte hokejisti mali svaly.
4: A Zdenek už je teďkon stratil trochu.
1: A on už je vytrvalostný hokejista.
4: Jasne, on se rozhodoval, že bude běhat jenom, takže... Ale ne teďkon, jako upřímně, jako bylo to s ním velice těžký. Právě proto já jsem musel daleko víc trénovat, byl daleko silnější. A musel jsem si prodloužit hokejku, aby jsem měl šanci proti němu se prosadit.
3: A musíte ještě trošku polichotit, tak dá se podat, že kvůli němu skončila kariéra v NHL.
1: To by se mu páčilo.
4: To by se mu líbilo, ale nemocné.
1: Jaromíre, a ako vnímate to, že se stretávají generácie hokejistů na jedné straně v Boston, na druhé straně výber světa? My jsme dnes

0: Ráno pri Fan Rádiu mali množstvo hokejistov, ktorí rozprávali, že to je neskutočné momentum, takéto stretnutie. Ako to vnímate?
1: Tak je to takový zakončení, skvělý zakončení jeho kariéry, proto se nazývá poslední střídání a myslím si, že se to zasloužil, protože nemyslím si, že moc lidí na začátku jeho kariéry mu dávali šanci, že vůbec se dostat do NHL a on všem dokázal, že tvrdou prací a vůli a trpělivostí můžeš dokázat na světě úplně všechno. Takže to, jaký měl těžký začátek, potom o to krásnější je ten konec.
2: No, a ta zostava těch hráčů je v podstatě, jak byste byli hráč konzolové NHL, tak toto byste chceli mít jako zostavu po svém týme.
1: Znova říkám, zaslouží si to, tak proto ty hráči přijeli, kdyby to byl průměrný hráč, tak samozřejmě jsem asi nepřijel.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Užite si hru, ak sa to tak dá povedať, alebo stretnutie, to už nechávame na vás. A povieme
1: no musíme ja všechno pro to, aby Zdeno bol najlepší, no, takže bude to ťažké.
2: Ja sa teším, že nakoniec vyšiel ten Jaromír Jágr na povrch. Že sa vám podarilo, že sa vynoril nad hladinu. A je nám cťou, že ste boli našim hosťom.
0: Ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme.
2: PPP s Andreou.

0: Počúvate Fan Rádio, Helenka Vondráčková je našim hosťom. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Stáva sa ti naozaj, že ty tým, že si ikona, hviezda v kategórii vlastne samostatnej, že máš pocit, že si tak všímaš, že ľudia niekedy k tebe pristupujú tak veľmi opatrne.
1: No, no.
0: A tak...
1: To je pravda, no.
0: A, dobre, a do akej miery ti to vyhovuje? Do akej...
1: Sa mne tak ako obávají a jako s respektem. A vždycky říkám, prosím vás, chovejte se normálně, protože já jsem taky normální, takže jako nebojte se, já nekoušu, pojďte sem. A můžem si vás... Niekedy se klepou ruce.
0: Áno, ale to sa deje už aj pri nás, ale to môže byť aj zima, to môže byť aj diagnóza.
1: Ne, žiadna zima, oni proste mají trému.
2: A niekedy vás možno nejaký moderátor...
1: To sa deje i v lete.
2: Že v rámci napríklad rozhovoru, že vás prekvapil nejakú informáciu o vašej kariére, že toto som nemala spočítané, toto som nevedela, že vás zaskočila nejaká informácia o vás, že to ten človek vedel?
0: Alebo že
1: no
0: ty
1: určitý, jo, ale teď jste mě zaskočil, no, máte, protože napríklad... honem si asi nevzpomenu, ale
2: 1700 piesní.
1: To bývá, jo.
0: To však můžeme vyskúšať, koľko, no. Teda koľko piesní máš?
1: 1700.
2: Wow,
0: dobré. Dobré, albumov?
1: No, ty se blížej 80.
2: No, 90.
0: 90.
1: No, 90.
0: Takže začíname vždy vedomostným testom o Helenke Vondráčkovej. Každú túto reláciu.
1: No, takže, zatiaľ
0: si na tom horšie ako ostatní hostia.
2: Helenka, neviete nič o sebe. Žiaľ Bohu. Nič. A predané kusy nosičov, toto je inak, ako to ti poviem, tak že to podľa mňa taký interpret možno nie je.
1: Asi 8 miliónu, nebo tak ja.
2: 20.
1: Fuck.
2: 20 miliónov predaných
0: hlasičov. Si zatajili nejaké zisky, že? No. Teraz ti to tak dochádza.
1: Kto by to řekl?
0: Teraz ti to tak vychádza. A teraz z tých 1700 piesní. Koľko si podľa mňa tak, akože pamätáš textov? Lebo 1700 piesní si pamätať, čo?
1: No, to si nepamätujú. Uh-huh. To teda opravdu by asi nešlo. A ešte ke všemu, jsem 60 let na scéně, takže...
2: No, ste vynikajúco garažovaná.
1: Jako to ani těch 1700 písní jsem nikdy neodspívala. Vždycky je to nějaký výběr, který ty písně se třeba naučím, nebo mám i po vzoru Barbra Streisand, což vždycky byla moje taková jako top zpěvačka a můj vzor, tak jsem si na jejím koncertě v O2 Areně asi před 8 lety zjistila, že tam má nějakou takovou prostě takový monitor, říkám manželovi, hele, jdi se tam podívat, co to tam má.
2: Čítačka. Jasně, jasně.
1: No, takže, ale pozor, jo, zase, musím to uvést na pravou míru. Není to tak, že bych prostě stála a čuměla bych čtečky.
0: Je to taková
1: prostě
0: jistotka.
1: Ani nejde, ale no, je to taková jistota.
2: To je podle mě úplně normálné.
1: Protože třeba i na různý koncerty, na každou Lucernu, ten repertoár měním, takže u toho třeba i tancuju a já nevím, stepuju a blablabla, bla, bla. Takže to odpoutává pozornost od toho, co zpívám. Mm-hmm. Někdy se taky stane, že to zapomenu, jako například to je Spišské Nové Vsi.
2: A čo sa tam stalo?
0: Teraz si bola v Spišskej. Ale Filip Tuma to moderoval a povedal, že strašne breptal. Podľa mňa on na teba, vy ste boli blízko a ty si ako taký airdrop prevzal nejakú jeho mentálnu indispozíciu.
2: A čo sa stalo? Ste zabudli nejakú pesničku, že text?
1: No, to bolo tak, že ja som měla připravený playlist a najednou jsem se dověděla, že by to chtělo ještě dvě písně přidat, že by jsme možná byli krátký. Takže jsem tam prostě vsunula dvě věci, které zase až tak teď v poslední době často nespívám. Ale prolítla jsem si to v hlavě a říkám, jo, jo, jo, je to dobrý, jo, vím. A neměla jsem tam čtečku. No a došlo k té písně a já už, jak jsem blížila předehra, tak jsem nevěděla, jak to začíná.
0: A?
1: No, takže jsem odspívala akorát refrény a to ostatní byla svahilština, já ani sama nevím, ale co jsem tam žbrblala.
0: V anglické písni si vím svahilčinu představit, ale to byla akože po česky to malo být?
1: Ako... A to malo být po česky. No, dobré, refrény byly po česky.
0: No.
1: Ano, a verze byly po svahilsky.
2: A ako to znělo teda? To bylo, lebo to, ako to si, prepáčte, že to hovorím vám, ale to si vyžaduje gule, naozaj. Akože, toto sa postaví. Počkajte, to vám poviem, že vy ste teraz spôsobili napríklad mne nočnú maru, že o tomto sa mi bude snívať, že vyjdem na pódium a zrazu budem vlastne, že kde som, čo som a čo by som mal hovoriť. A tá svahilčina, to, ľudia to na to reagovali nejak?
0: Ako to znie?
2: Že ježiš, že...
1: A tak sa blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá
2: Vondráčková má mozgovú príhodu, pozor.
1: Ale ja ešte mám jednu lepší.
0: No.
1: Co pak tahle ta písnička, aspoň prostě je taková lehouká, žádný velký téma se tam neřeší, ale jednou to byla oslava Zdeňka Borovce, báječního textaře našeho, všichni ho znáte.
0: Tak toho muselo potěšit.
1: A já jsem tam zpívala píseň z muzikálu Les Misérables, Knížka snů. Hrál velký orchestr Felixe Slováčka, no bylo to velký vážný, jo, celý. Já jsem začala asi po 10 taktech prostě výpadek a nič. No a takže jsem říkala, Felixi, nechytám se, můžeme to teda dát ještě jednou. Začal znova. No a stalo se to samý asi v 15. taktu, tak jsem je zastavila a říkám, vážení a milí přátelé, kamarádi, tuhle píseň dneska už asi neuslyšíte. Šla jsem pryč.